Signál Rádio. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

rozhořčí, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka, jak bych

Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dnešní vysílání Signál Rádia se dotýká 6. hodiny. Za malou chvíli vám nabídneme první dnešní zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Pet Shop Boys, Tina Turner nebo Kaoma.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda se stala na dálnici D1 na 117. kilometru ve směru z Brna na Prahu. Je tady neprůjezdný jeden pruh, jinak aktuálně větší komplikace hlášené nemáme, tak přejeme šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál Rádiu na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál Rádiu. Signál Rádio, zprávy.
3: Je poslední červencový den, jsme přesně v polovině prázdnin. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Odborníci proto varují před silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy i v dopravě nebo v energetice. V Novém Vrbnu na Opavsku včera hořel les. Kvůli požáru musel být vyhlášen 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místě zasahovala speciální technika a zásah komplikovaly vysoké teploty a také vítr, kvůli kterému se oheň rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě včera zasahovalo 150 hasičů. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, včera po celý den čelilo nekontrolovanému přílivu tisíce lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici, ať už po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se ale utopilo. Ceuta se potýká s větší migrační vlnou už několik dnů.
1: Co se děje v regionu?
4: Správce chráněné krajinné oblasti Český krás trápí nezvaný vetřelec. Jde o invazního mívala severního. Šelma, která pochází ze Severní Ameriky, může v případě většího množství způsobit vážné problémy. Mýval totiž ohrožuje ptáky, měkkýše a další živočichy. Dalším problémem je pak přenos parazitů a nemocí. Řešení, jak mývala z oblasti dostat, zatím neexistuje. Honza Navrátil, Berounsko.
1: Sport.
3: Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží, poté co se Ruský svaz úspěšně

0: Bylo 6 hodin, budíček, právě začíná páteční ráno na Signál Rádiu. S vámi už je Jirka Svoboda. Přátelé, máme před sebou poslední pracovní den tohoto týdne a také úplně poslední den měsíce července. Zítra nám začne srpen. Letní prázdniny jsou téměř v polovině, ale to neznamená, že nemůžeme sbírat další zážitky. Pojďte si tedy dnešek užít v naší společnosti, ať můžete co nejdříve vyrazit za víkendem. Posílám to nejlepší z 80. let a přeju dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem. Dnes jsme se probudili do pátečního rána s datem 31. července, končí tedy 7. měsíc letošního roku, ještě 5 jich máme před sebou. V kalendáři dnes najdeme jméno Ignác, těch u nás je podle statistik méně než 300. V tento den se v roce 1914 narodil francouzský herec a oblíbený komik Louis de Finet. Narozeniny slaví například německá diskohvězda CC Catch, herec Wesley Snipes nebo spisovatelka J.K. Rowlingová, která napsala Harryho Pottera, a svíčky na dortu svoukne taky herec Jan Budař nebo herec a komik Bolek Polívka. Všem dnešním oslavencům posíláme velké gratulace a my ostatní můžeme při pátku oslavit třeba den avokáda anebo den malinového koláče. Tak tím bych určitě nepohrdnul. Přeju hezký pátek.
1: Signál Rádio vám přeje.

0: Do pátečního rána nás na Signál rádiu probouzela Kylie Minogue. Česko má za sebou tropickou noc, většinou je jasno, místy polojasno a teploty až na pár výjimek neklesly pod 20 stupňů. Většinou měříme mezi 19 a 22 stupni. České Budějovice a Jihlava mají 19 stupňů, Pardubice, Brno nebo Plzeň jsou na 21 stupních a Praha, Liberec nebo Olomouc začínají den na 22 stupních. Dnes máme před sebou skutečně horký den, většinou bude jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit přehánky nebo bouřky a teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů. Není vyloučené ani překročení 40 stupňové hranice. A příliš se neochladíme ani na horách, kde bude většinou kolem 29 stupňů Celsia. Tak dnešní horký den zvládněte, posílám trochu osvěžujícího deště, alespoň hudebně. Tady jsou Supertramp a It's Raining Again.
1: Ráno

0: Letní rytmy na vlny Signa Rádia přinesla skupina Kaoma a její Lambáda. Před 19:30 skupina Oceán, ale teď je čas, abychom si řekli, co dnes můžeme čekat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Dneškem začínají v Evropské unii platit nová pravidla, která mají prodloužit životnost výrobků a usnadnit jejich opravy, takzvané právo na opravu. Přibližně ve 3000 kostelích po celém Rakousku se dnes rozezní na 5 minut zvony jako symbol solidarity s lidmi trpícími hladem. Podle nejnovější zprávy OSN postihuje hlad přibližně 645 milionů lidí. Ředitelství silnic a dálnic dnes začne osazovat nosníky nového mostu v Hodkovicích na Liberecku. Z tohoto důvodu bude v nočních hodinách uzavřený jízdní směr silnice 35 z Turnova na Liberec. Dneškem v Česku ukončí svoji činnost oblíbená aplikace na záchranu jídla Too Good To Go. Dnes večer vjede z Pardubic historický motorový vláček na noční prohlídku zámku Karlova Koruna. Kdo to nestihne dnes, bude moci využít stejnou možnost ještě zítra. Dnes začíná jeden z nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě. 96. ročník festivalu Jirásku v Hronov potrvá do 8. srpna. V Archeoskanzenu v Nasavrkách dnes začíná už jubilejní 20. ročník Mezinárodního keltského festivalu. Nabídne koncerty, přednášky, workshopy, ale i ukázky bojů, řemesel nebo keltských rituálů. A v Portugalsku dnes začíná mistrovství světa ve vodním pólu do 20 let. Česká výprava zde bude bojovat o co nejlepší výsledek.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a

Pohodovka na páteční ráno, to byly na Signal Radio Crowded House. Jsme na konci pracovního týdne, proto vám za chvíli dám jeden příjemný tip na dnešní večer, ale taky se budeme věnovat aktuálnímu počasí nebo zpravodajským webům. No a do 7 hodiny nám zaspívá třeba Katrina and the Waves anebo skupina Boniem. Tak pojďme do pátečního rána vstoupit optimisticky, víkend už je za dveřmi.

Ladíte páteční vysílání Signál rádia. Česko má za sebou tropickou noc, většinou je jasno, místy polojasno a teploty až na pár výjimek neklesly pod 20 stupňů. Máme před sebou skutečně horký den, většinou bude jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, není vyloučené ani překročení 40 stupňové hranice. No a příliš se neochladíme ani na horách, kde bude většinou kolem 29 stupňů Celsia. Tak na sebe buďte v horku velmi opatrní a někde ve stínu poslouchejte Signál rádio. Ráno.

0: Bruce Springsteen v ranní vysílání Signál Rádiam, za chvíli Bonnie M nebo Simple Minds. Před 7 hodinou dostanete příjemný tip na dnešní večer, ale teď vám ještě povím, o čem píší zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má z brusu nový tanker a také jediný v republice. Včera došlo k pokřtění speciální servisní lodi na Vltavě v Praze. Plavidlo bude sloužit pro tankování dalších lodí. Samotný tanker má dokonce pohon na elektřinu. Česko zažívá další vlnu veder. Včera odpoledne překročily teploty 40-stupňovou hranici v Doksanech na Litoměřicku. Na 2/3 měřících stanic padly teplotní rekordy. Také dnešek bude horký a opět se očekává, že by mohla být překonána 40-stupňová hranice. Mohou tak nastat problémy v dopravě nebo energetice. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti. A členské státy Evropské fotbalové unie UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. K protestu se přidala i fotbalová asociace České republiky.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled. She's crazy like...

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Další pracovní týden už máme skoro za sebou. Co byste řekli tomu, kdybychom se s ním rozloučili romanticky? Dnes večer vám totiž ve vysílání opět nabídneme pravidelný pořad The Power of Love, ve kterém vás čeká 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Od 9 večer až do 2 do rána se můžete těšit na nepřetržitý proud pomalých písniček a ploužáků o lásce. Tak si nenechte ujít dnešní večer a pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Je tu

0: Na Signál Rádio kapela Simple Minds, Don't You Forget About Me. Máme 6 hodin 58 minut, se mnou je ve studiu Lucka Sinková, krásné ráno ti přeju.
1: Hezké ráno.
0: Poměrně horké ráno, horký letní den máme před sebou. Všichni tady chodíme v kraťasech, ty chodíš v šatičkách a tak dále, je to samozřejmě poměrně normální. Jak se ti líbí moje nohy?
1: Já jsem je nějak extra neskoumala. Se přiznám.
0: Tak proč o tom mluvím? No, v Japonsku není zvykem nosit kraťasy, tam přece jenom je ten dress code hlavně v práci poměrně dost přísný. Ovšem i v Japonsku panují teďko úmorná horka a tak tam povolili úředníkům poprvé v životě pro některé, že si mohou prostě odložit svoji pracovní uniformu a vzít si kraťasy.
1: Aha, a ono se to někomu nelíbilo.
0: No, vyvolalo to rozruch. Některé kolegyně z toho byly perplex, jak se říká, vadím pohled na holé mužské nohy.
1: No tak s tím já nemám problém vůbec. Jo, vidíš, ani jsem si nevšimla, nějak jsem to neskoumala, ukáž, kouknu, jo.
0: Mě tvoje ženské nohy taky nevadí, no. Tak.
1: Je to dobrý, řekl, je to dobrý.
0: Já mám hezký nohy.
1: Nemusíš to holit.
0: Tak pojďme od nohou dál ke
1: tak,
0: zprávám.
1: Když už jsi zmínil ta horka, vedra, tak kde včera padaly teplotní rekordy a kolik ukázaly teploměry, řekneme si. A proč fotbalová asociace svolala na dnešek mimořádnou tiskovou konferenci, to si řekneme taky.
0: A pak pokročuje 80. léto s kapelou Eurythmics, Whitney Houston a nebo Madonou.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Komořanská ulice, tady se srazila motorka s nákladním autem, řeší to tam policie a na dálnici D6 na 28. kilometru ve směru na Karlovy Vary počítejte také s nehodou, projet se dá s opatrností, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Poslední červencový den trávíte se Signál Rádiem. Hezké ráno přeje Lucie Sinková. Ředitelství silnic a dálnic předložilo návrh rozpočtu na příští rok. Žádá rekordní sumu až 90 miliard, tedy o 8 miliard korun více než letos. Podle ředitele podniku Radka Mátla se v částce promítá vysoká rozestavěnost po celé republice a většina peněz je tak už smluvně vázaná. Na nové stavby má jít zhruba 8 miliard. Bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Hřechka bude v podzimních senátních volbách kandidovat v obvodu Plzeň město, a to s podporou hnutí STAN. Kandidaturu schválil celostátní výbor starostů a nezávislých. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku včera odpoledne naměřili přes 40 stupňů Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni

0: Praha.
1: Sport. Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na té by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Deña.
2: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
2: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také po 7 hodině máte naladěné Signál Rádio. Dnes už je 31. července a tak má svátek Ignác. Narozeniny by měl francouzský herec Louis de Funès. Mezi oslavence patří třeba německá diskohvězda CC Catch, herec Wesley Snipes anebo spisovatelka J.K. Rowlingová a svíčky na dortu spoukne herec Jan Budař nebo herec a komik Bolek Polívka. Přeju jen to nejlepší. Jsem Jirka Svoboda a za chvíli si připomeneme několik výročí. Hezký poslech.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je tady poslední červencový den a ten se do historie zapsal například tím, že byl v roce 1900 údajně vyroben úplně první hamburger. Tak dobrou chuť a pojďme se společně vydat proti proudu času.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2012 stal americký plavec Michael Phelps na olympijských hrách v Londýně s 19 medailemi nejúspěšnějším olympionikem historie. V roce 1990 Amerikou otřásl skandál, když se zjistilo, že jedna pacientka byla při zákroku u zubaře nakažena nemocí AIDS. V roce 1964 první snímky měsíce vyfoceného zblízka pořídila americká sonda, než tvrdě dopadla na měsíc, stihla za 13 minut odeslat 4000 fotografií. V roce 1921 se poprvé podařilo izolovat inzulín. A v tento den se v roce 1905 v automobilu podařilo poprvé dosáhnout rychlosti 100 mil za hodinu, tedy asi 160 km v hodině.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Takhle zní 80-kové léto na Signal Radio Gibson Brothers a Kesera mi vída. A to je hudba jako dělaná do dnešního dne. Už teď ráno je většinou jasno, místy polojasno a teploty až na pár výjimek dnes neklesly pod 20 stupňů. Většinou měříme mezi 19 a 22 stupňů a to znamená, že máme za sebou tropickou noc, ale před sebou máme opravdu velmi horký den. Většinou bude jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů, nejsou vyloučené ani 40. Příliš se neochladíme ani na horách, tam bude většinou kolem 29 stupňů Celsia. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a vyhýbejte se přímému slunci především v poledne. Přeju vám klidný pátek.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Reklamou na ticho nás na Signál rádiu poctila kapela Team, před 7:30 ještě Michael Jackson, ale také poslední červencový den bude plný zajímavých událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Dneškem začínají v Evropské unii platit nová pravidla, která mají prodloužit životnost výrobků a usnadnit jejich opravy, takzvané právo na opravu. Přibližně ve 3000 kostelích po celém Rakousku se dnes rozezní na 5 minut zvony jako symbol solidarity s lidmi trpícími hladem. Podle nejnovější zprávy OSN postihuje hlad přibližně 645 milionů lidí. Ředitelství silnic a dálnic dnes začne osazovat nosníky nového mostu v Hodkovicích na Liberecku. Z tohoto důvodu bude v nočních hodinách uzavřený jízdní směr silnice 35 z Turnova na Liberec. Dneškem v Česku ukončí svoji činnost oblíbená aplikace na záchranu jídla Too Good To Go. Dnes večer vyjede z Pardubic historický motorový vláček na noční prohlídku zámku Karlova Koruna. Kdo to nestihne dnes, bude moci využít stejnou možnost ještě zítra. Dnes začíná jeden z nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě. 96. ročník festivalu Jirásku v Hronov potrvá do 8. srpna. V Archeoskanzenu v Nasavrkách dnes začíná už jubilejní 20. ročník Mezinárodního keltského festivalu. Nabídne koncerty, přednášky, workshopy, ale i ukázky bojů, řemesel nebo keltských rituálů. A v Portugalsku dnes začíná mistrovství světa ve vodním pólu do 20 let. Česká výprava zde bude bojovat o co nejlepší výsledek.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 4 minuty po půl osmé ladíte Signál Rádio, teď už míříme na silnice. Bouralo se na silnici 153 u obce Hamrno a Jindřichohradecku. Záchranka zasahuje u nehody na D48 u exitu 45 a záchranáři jsou také u nehody kamionu a motorky na silnici 118 u Milína na Příbramsku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
2: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
3: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
2: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
3: na signalradio.cz.

0: jste se Signál rádiem a jestli patříte k milovníkům psů, pak byste si měli udělat výlet do Národního zemědělského muzea v Praze. Začala tam totiž nová výstava, která se věnuje pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům. Výstava ukazuje význam a rozdíly mezi těmito psy. Víc už prozradí kurátorka Zdeňka Nemeškalová.
1: Na výstavě ukazujeme tři typy psů. Jsou to pastevečtí psy, pro které bylo primární střežit ta stáda, zejména před velkými šelmami, ale třeba i před zloději. Pak to jsou psi ovčáčtí, kteří pomáhají tomu člověku s tím stádem nějakým způsobem manipulovat, schraňovat ta stáda, rozdělovat. A pak tady jsou honáčtí psi, kteří v současné době nejsou tak využívaní, ale třeba v Austrálii, tam, kde se pase dobytek, tak pořád je to pes, bez kterého se neobejdou. Takový trošku ostřejší pes, který si dokázal poradit třeba s nějakým paličatějším zvířetem.
0: Výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze nazvaná Pes odvěký pomocník vás provede historií i současností psů jako nejstarších pomocníků člověka. Potrvá až do ledna příštího roku, takže máte dost času se tam vypravit.
2: Je to nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádio nám právě dospíval Elton John. Dnes máme v kalendáři jméno Ignác a pronostiky říkají, od svatého Ignáce léto se obrací k zimě, anebo o svatém Ignáci už se léto ztrácí. No, pronostiky naznačují, že léto je v druhé polovině a blíží se tedy chladnější část roku, ale my si předtím užijeme ještě poměrně dost horka. Třeba zrovna dnes bude většinou jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer začne od západu přibývat oblačnost a mohou se objevit přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů. Není vyloučené ani překročení 40-stupňové hranice. Na horách dnes bude kolem 29 stupňů Celsia. No a o trochu příznivější teploty pak přinese nadcházející víkend.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je 80.

0: Páteční ráno trávíte se Signál rádiem. Před 8 hodinou nám zaspívají Ricky Povery nebo Phil Collins, ale ještě míříme na Vysočinu. Tady se hygienici zaměřili na kontroly dětských táborů a detaily k tomu má náš kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Krajští hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali už 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení. U 6 provozovatelů ale odhalili nedostatky, za které uložili pokuty v celkové výši 10 000 korun. Během léta zároveň řešili 3 případy hromadných zažívacích obtíží mezi účastníky táborů. Na všech místech provedli epidemiologické šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření, která měla zabránit dalšímu šíření nákazy. Kontroly probíhají od začátku letních prázdnin a zaměřují se na dodržování hygienických pravidel, zdravotní způsobilost účastníků i kvalitu ubytování a stravování. Letos je přihlášeno na všechny zdejší tábory téměř 20 000 dětí. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Také před 8 hodinou máte naladěné Signál Rádio a mám tady opravdu skvělou zprávu pro všechny milovníky cestování a noční oblohy. Pokud máte na svém seznamu přání polární záři, Norsko právě přišlo s naprosto revolučním zážitkem.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
0: Státní dráhy v Norsku spouští unikátní vlakový spoj, který vás doveze přímo pod tancující zelená světla. Tento vlak je navržený speciálně pro sledování polární záře. Má kompletně prosklený strop, takže máte ničím nerušený výhled na celou tu nádheru z naprostého pohodlí a tepla. Interiér je navíc dokonale promyšlený. Sedačky jsou otočené směrem nahoru a světla uvnitř jsou stlumená na minimum, abyste měli ty nejlepší možné podmínky pro sledování. A to nejlepší na závěr, vlak jezdí v období nejvyšší geomagnetické aktivity a díky speciálním senzorům a satelitnímu připojení dostáváte během jízdy živá data o vesmírné počasí a sluneční aktivitě. Tohle zkrátka není obyčejná jízda vlakem, to je polární kino na kolejích.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Na signál rádu nám zpíval Phil Collins. Máme 2 minuty před 8 hodinou. Lucka už je se mnou 5 ve studiu. Vítám tě tady.
1: Jsem tady.
0: Horké počasí bude ještě nějakou dobu hlavním tématem. Všude možně, co si budeme povídat. Já tady v příští hodině totiž budu mít příspěvek o tom, jak náročná je práce v horku, například pro popeláře. My to máme poměrně jednoduché, my máme klimatizované studio, ale ti popeláři, ty prostě jezdí těmi rozpálenými ulicemi a tak dále. Ovšem, pozor, teď jsem objevil video z Číny, tam mají metaři, kteří čistí ulice, osobní klimatizace. To jsou speciální vesty, které mají zabidované malé ventilátory a pracovníci prostě při tom zametání jsou takhle ochlazovaní prostě tím proudícím vzduchem. Vydržím to prý až 3 až 4 hodiny.
1: No, já bych to dala všem silničářům, prostě všem, kteří makají venku v tom vedru.
0: Zajímavý nápad.
1: Že jo,
0: zase
1: úžasnej.
0: Zase o krok napřed před náma. No.
1: Tak třeba to taky dojde k nám, víš co, časem.
0: No. Co máš ty ve zprávách?
1: No tak proč na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší dopravní zácpy z celého léta, uslyšíte za okamžik. A v Pákistánu se pohřešuje 10 horolezců. Jaké jsou národnosti, taky povíme.
0: A pak už Pet Shop Boys, CC Catch a nebo Rick Astley, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 394 u obce Neslovice na Brněnsku. Došlo tady k úniku provozních kapalin a místem se aktuálně jezdí pouze jedním pruhem Kyvadlově. Kamion s motorkou jsou v sobě na D4 u exitu 45 ve směru od Strakonic. Uzavřený je výjezd na Kamík nad Vltavou a máme také hlášený spadlý trám ve vozovce na dálnici D11 na 53. kilometru ve směru na Prahu. Tak ať do něj nevletíte, přejeme šťastnou cestu.
3: A

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční ráno s datem 31. července přeje Lucie Stinková. Vládní koalice zatím nechce postavit vlastního stranického kandidáta proti prezidentovi Petru Pavlovi. Podle Andreje Babiše by měl být kandidát spíš nestranická osobnost. Mezi jmény, která se skloňují, jsou například podnikatelka Ivana Tykač, herec Marek Vašut, dále ale i Karel Havlíček, Robert Plaga nebo Radek Vondráček. Zatím ovšem někdo kandidaturu oficiálně nepotvrdil. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají školákům prázdniny. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota opět dostat i nad 40 stupňů Celsia. Odborníci proto varují před velmi silnou zátěží teplem. Podle nich lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Po pádu laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu je pohřešována skupina 10 horolezců. V ní je 5 Nepálců, Pákistánec, Ománka, Američanka, Číňan a ještě jeden cizinec.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromu se našli

0: za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v Evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
1: Signál Rádio počasí.
2: Dnešek bude jasný až polojasný, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
3: Na Signál Rádiu jsme překročili 8 hodinu, stále pokračuje naše ranní vysílání, kde se budeme věnovat jednomu problému. Jsou profese, které můžeme vykonávat v klimatizovaných místnostech, ale jsou profese, kde se před horkem v tropických dnech nemáme kam schovat. O jedné takové profesi bude řeč už za chvíli. Proto zůstaňte naladěni, jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia, zatímco někteří zaměstnanci se v horkých dnech mohou spolehnout na příjemné prostředí klimatizovaných prostor, jinde to nejde. Jsou totiž profese, které je třeba vykonávat i v tropickém počasí. Například popeláři. Víc už prozradí mluvčí pražských služeb Alexandr Komarnický.
1: Naplánované směny nelze odložit, proto se je snažíme všem maximálně zpříjemnit a usnadnit, například pravidelným doplňováním tekutin a potřebných minerálů. I díky popelářům se totiž pravidelně budíme do čistého města. Posádku tvoří řidič a 2 až 3 popeláři. Za směnu společně najedou v průměru 85 kilometrů a do jednoho vozu naloží až 7 tun materiálu. Ranní služba jim začíná už v 5 hodin, někdy dříve. Popeláři ovšem pracují také o víkendech, svátcích a někteří dokonce i večer.
0: Svoz odpadu probíhá za každého počasí a kromě horka se popeláři musí v létě potýkat také se silnějším zápachem z popelnic a kontejnerů ve srovnání se zbytkem roku. Za směnu nachodí až 20 000 kroků a ručně v součtu zvednou i několik tun odpadu. Zkrátka není to jednoduchá profese.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Pátek ráno vám dělá společnost Signál Radio. Včera nám padaly teplotní rekordy a dneska s největší pravděpodobností padnou další. Ten z posledního červencového dne je z roku 1994 a má hodnotu rovných 36 stupňů. No a to je hranice, kterou dneska určitě překonáme. Čeká nás totiž jasný nebo polojasný den. Od západu pak bude odpoledne a k večeru přibývat oblačnost a mohou se objevit přehánky nebo bouřky a teploty dnes vystoupí na 35 až 39 stupňů. Není vyloučené překročení ani 40. Mírně se ochladí na víkend, kdy budou o trochu snesitelnější teploty a místy nás osvěží přehánky a bouřky. Tak klidný pátek a tohle už je Rick Astley.
1: Léto s hudbou vašeho mládí. To je osmdesátkové léto na Signál Rádiu.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Před 8:30 nám zaspívá Karel Gott nebo Mike Oldfield a mám tady i pár témat, kterým se dnes věnují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má z brusu nový tanker a také jediný v republice. Včera došlo k pokřtění speciální servisní lodi na Vltavě v Praze. Plavidlo bude sloužit pro tankování dalších lodí. Samotný tanker má dokonce pohon na elektřinu. Česko zažívá další vlnu veder. Včera odpoledne překročily teploty 40-stupňovou hranici v Doksanech na Litoměřicku. Na 2/3 měřících stanic padly teplotní rekordy. Také dnešek bude horký a opět se očekává, že by mohla být překonána 40-stupňová hranice. Mohou tak nastat problémy v dopravě nebo energetice. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi, rada znovu žádost posoudila a uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti. A členské státy Evropské fotbalové unie UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. K protestu se přidala i fotbalová asociace České republiky.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Přátelé, zítra uplyne přesně 45 let od chvíle, kdy se na televizních obrazovkách objevila stanice MTV. Byl to moment, který doslova změnil hudební historii. Od té chvíle jsme už hudbu nejenom poslouchali, ale také jsme ji začali vidět. MTV byl obrovský fenomén, který definoval a určoval trendy, ovlivňoval generace a také módu nebo účesy. My si to připomeneme v našem víkendovém speciálu, kdy si zahrajeme největší hity 80. let, které díky nezapomenutelným klipům dobyly planetu a z interpretů udělali globální megahvězdy. Samozřejmě se od nás dozvíte i pár zajímavostí z historie MTV, tak si to na našich vlnách nenechte v sobotu a v neděli ujít.
1: Na Signál Rádio připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Na Signál Rádiu Mike Oldfield a Maggie Reilly, jejich Moonlight Shadow doznívá minutu po půl deváté. Za chvíli už se těšte na Nicka Caymana, Celine Dion a nebo na Los Lobos.
1: Signál Rádio doprava.
0: Teď už míříme na silnice. Osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D11 na 106. kilometru ve směru na Polsko. Tady se dá projet s opatrností. A dvě osobní auta s autobusem se srazily na silnici 153 u obce Hamr na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem a další zápasy fotbalové šance ligy se pak odehrají o víkendu. Pozve nás na ně náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Sparta
2: v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem. Tři zápasy se odehrají v sobotu v 17 hodin. Baník Ostrava hostí ve šlágru kola pražskou Slávii, Liberec Teplice a Slovácko přivítá brněnský Artis. V sobotu od 20 hodin pak ještě hraje Plzeň proti Zbrojovce Brno. Nedělní program fotbalové šance ligy startuje už v 15 hodin v Olomouci, kam zavítá Mladá Boleslav. V 17.30 začne duel mezi Bohemians a Hradcem Králové. Druhé kolo pak zakončí večerní duel Pardubic s Jabloncem s výkopem ve 20 hodin.
1: Signály ze sportu.

0: V ranním vysílání Signál rádia Céline Dion a kdo dnes může být celý den u vody, ten má vyhráno. Máme před sebou totiž horký den, většinou bude jasno nebo polojasno, později odpoledne a večer se začne od západu přidávat oblačnost, objeví se místy přehánky nebo bouřky a teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů, někde dokonce i přes 40 stupňů. Na víkend se pak mírně ochladí, sobota bude oblačná až polojasná, postupně se na většině území vyskytnou přehánky a místy i silné bouřky a zítra naměříme 29 až 33 stupňů, na jihu Moravy bude až 36 a prakticky stejné počasí nás čeká také v neděli, kdy ale už bude srážek o trochu méně. No a další nárůst teplot nás pak čeká hned po víkendu, na začátku nového týdne, v pondělí a v úterý při jasné nebo polojasné obloze naměříme znovu až 39 stupňů Celsia. Léto je letos sice horké, ale u nás na Signál rádiu je 80kové. Přeju klidný pátek.
1: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Los Lobos a La Bamba v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli to bude ABBA nebo skupina OMD, ale ještě prázdninový tip. Na zámku Kačina na Kutnohorsku můžete během letošních prázdnin navštívit celou řadu akcí. To nejzajímavější pro nás vybral kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, i druhý prázdninový měsíc je na Kačině opět velmi nabitý. Například dnes letní Kačinu oživí muzikál Rebelové, zítra je na programu muzikál 50 odstínů a v neděli si na své přijdou děti. Hrát se totiž bude pohádka Lotrando a Zubejda. Program tu probíhá i v dalších dnech. Za zmínku stojí pohádkové úterky a čtvrtky a páteční večerní prohlídky. A pozor, chystá se tu také velká 90-ková diskotéka. DJs to tu rozjedou v sobotu 8. srpna. Nesmím zapomenout ani na výstavy, které tu probíhají. Jedna z nich vás zavede pod vodní hladinu. Prostřednictvím podvodních fotografií odhaluje krásu, rozmanitost a také tajemství života ve vodě. Samozřejmostí je tu i možnost prohlídek zámeckých interiérů, třeba i za asistence místního ducha. Prostě Kačina by ve vašich prázdninových plánech neměla chybět. Návštěva za to určitě stojí. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil. Ráno

0: Máte naladěné Signál Rádio a teď něco pro majitele zahrádek a především velkých trávníků. Jestli chcete na své zahradě během léta sekat trávu, pak byste to měli dělat během chladnějších dní. Podle Viléma Jurka z organizace Rezekvítek se trávník při sekání v horkých dnech dostává do stresu a žloutne.
1: Důsledkem může být například vyšší prašnost, může docházet k větrné i vodní erozi v případě srážek, no a také tyto trávníky přestávají plnit funkci klimatickou, takže se postupně proměňují ve velké tepelné ostrovy.
0: Pokud tedy i v horkých dnech potřebujete trávník posekat, doporučuje se to udělat brzy ráno a sekat by se mělo na vyšší výšku, nikoliv až u země. Tak ať se vám trávníky hezky zelenají.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Skupina OMD dělá tečku za pátečním ránem na Signal Radio. Také to bylo poslední červencové ráno, protože je poslední červencový den. A 2 minuty před 9 hodinou je se mnou ve studiu opět Lucka Sinková. Vítám tě, ahoj.
1: Hezké dopoledne. To jsem jako dítě nesnášela, když se blížil ten srpen, protože jsem si říkala, no a zase do školy za chvilku.
0: Půlka prázdnin pryč. No. Nicméně... Když se teďko objednáváme zboží a necháváme se ho doručovat do výdejních boxů, může se stát, že nám v těchto dnech nedorazí. A důvod je jednoduchý. Horko.
1: Se roztečou.
0: No ano, přesně. Některé e-shopy totiž v těchto horkých dnech odmítají do výdejních boxů doručovat třeba čokolády, léky, některou kosmetiku, protože prostě v těch výdejních boxech může být i 50 stupňů teplo a to samozřejmě některému zboží úplně nesvědčí a spíš se zkazí a je na vyhození.
1: Jasně.
0: Takže přátelé, pokud objednáváte takovéto chovlostivé zboží, tak raději vyzvednout někde v obchodě, ne do výdejních boxů.
1: Tak určitě by se našel někdo, kdo by to chtěl reklamovat.
0: Ale tady vidíš jako pár stupňů navíc a hned to komplikuje život člověku.
1: No taky jsem teď koukala dole v naší samošce, to tady máme pod rádiem, na sušenky na cestu a říkala jsem si, hlavně ne čokoládový, protože to budu špinavá až za ušima.
0: Tak pojďme ke zprávám.
1: Jo dobře, tak se najím potom, která země je takzvaně turistickým skokanem, kam lidé začali více jezdit nebo létat. Uslyšíte za okamžik a dnes bude taky zprovozněna část D3, tak se pomysleně mrkneme na Česko-Krumlovsko.
0: A pak opět to nejlepší z 80. Bryan Adams, Modern Talking, anebo zpěvačka Spáňa.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Na D1 se na 17. kilometru ve směru na Brno srazilo osobní a nákladní auto. Tady se dá projet s opatrností a nehoda, u které zasahuje záchranka, se stala na silnici 405 u Petrovic na Třebíčsku. Tady auto srazilo cyklistu a místem se jezdí aktuálně kyvadlově pouze jedním pruhem. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký páteční den, poslední červencový, přeje Lucie Sinková. Motoristé vzdali boj o senátní křesla. Hnutí nakonec nebude v podzimních volbách do Senátu nasazovat vlastní kandidáty. Podle vedení strany se chce soustředit hlavně na komunální volby. Dnes bude zprovozněna část dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stál přibližně 900 milionů, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc. Podle aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu bude začátek srpna nejteplejší částí měsíce. Poté se mírně ochladí na zhruba 26 stupňů Celsia, ale teploty zůstanou většinou průměrné až mírně nadprůměrné. Srážek má být spíše méně a budou převážně lokální a v podobě přeháněk a bouřek. Francie je sice nejnavštěvovanější zemí světa, ale největším turistickým skokanem je Saúdská Arábie. Země od roku 2019 zaregistrovala enormní nárůst návštěvníků. Dalšími státy, které patří k nejrychleji rostoucím trhům, jsou Maroko, Egypt či Brazílie.
0: Co se děje v regionu?
1: Policie odvolala pátrání po 46-letém vězni, který 18. července odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Pražští policisté ho včera vypátrali v Praze, jak uvádí na webu Středočeská policie. Odvolali tedy pátrání po hledaném vězni, kterého našli pražští policisté 30. července. Poté byl eskortován do věznice.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Na pražskou Letnou míří i náš sporták Petr Plintovič.
2: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 ostravským Baníkem.

0: sleduj dál Jirka Svoboda. V těch příštích minutách si dáme nějaký tip, kam vyrazit, a za chvíli taky založíme jednu pásku do našeho magneťáku a připomeneme si hit, který jste možná také měli kdysi nahraný. Držte dál signál, všem přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu nám právě dospívali Modern Talking a už tady mám připravenou jednu magnetofonovou pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se společně vrátíme do roku 1989. Mike Oldfield tehdy vydal nádhernou baladu Innocent, ve které zpívá norská zpěvačka Anita Hegerland. A právě s ní se pojí jedna zajímavost. Mike Oldfield a Anita netvořili jenom úspěšnou hudební dvojici, ale několik let byli také životními partnery a mají spolu dvě děti. Anita se objevila na několika Oldfieldových albech a její jemný, čistý hlas se stal jedním z poznávacích znamení jeho tvorby z konce 80. let. Tak si pojďme tuhle nahrávku připomenout. Tady je Mike Oldfield a Anita Hegerland a Innocent.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Přeju vám hezké dopoledne se Signál rádiem. Vím, že už se těšíte na víkendové volno, ale možná byste se mohli těšit i na příští týden. Od pondělí do pátku vás v našem ranním vysílání opět čeká soutěž. Tentokrát budeme rozdávat dva dárky najednou, veselé prázdninové čtení a k tomu náš rádiový hrneček. Získáte dobrodružnou knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která vás zavede na Dálný východ a poutavým a vtipným vyprávěním se dozvíte nejenom o zdejších zemích, ale také o katastrofách a nepředvídaných situacích, do kterých se autor dobrodruh Mikuláš Focko během cestování dostal. No a u knížky budete moci popíjet kávu z našeho krásného rádiového hrnečku. Dva dárky získáte opět za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Tak si příští týden nenechte ujít. Už teď najdete detaily na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádia.

0: dopolední vysílání Signál rádia nám zpívala Kim Carnes. Těšit se můžete na Amy Stewart anebo Roda Stewarta. A opět je tady kolega Luboš Dvořák, který objíždí svým karavanem kempy po celé republice. A tentokrát zaparkoval v jižních Čechách.
1: Zastavení páté, Milevsko, jižní Čechy. Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj pracovní život mě zavedl do Milevska, města ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku a Žďákovského mostu. Zde jsem objevil Vášův mlýn, což je svažitá louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je rájem rybářů i cyklistů. Když chcete, tak vám seženou i elektřinu. Rybník je zarybněn a chytat se smí na dva pruty a za peníze podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje mini hospůdka s venkovním posezením a cenami jak z jiného, levnějšího světa. Do centra města je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní tradice více než stoletá, proslulý maškarní průvod, jsou zapsány do světového seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Klášter, založený v roce 1187, je nejstarším v jižních Čechách. Jižanský typ měl...

0: Dvě minuty před 10. hodinou na Signál Rádio Brian Ferry, za chvíli už další čerstvé zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, Kylie Minogue, UB40 a nebo Lionel Richie.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Záchranáři jsou u nehody kamionu, který narazil do svodidel a pak sjel do příkopu na silnici 32 u obce Podmokly na Nymbursku. Tady čekejte zdržení. Praha Novodvorská, tady kolem nehody projedete s opatrností a pozor taky na nehodu na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné páteční dopoledne přeje Lucie Sinková. Právě teď začíná slavnostní přísaha absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro studenty středních škol, která symbolicky završí jejich několika týdenní intenzivní vojenský výcvik. Složením přísahy se absolventi stanou vojáky v záloze. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Se smuteční řečí vystoupí i ministr kultury Otto Klempíř. Pohřeb se uskuteční podle rozhodnutí vlády a se souhlasem rodiny se státními poctami ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích příští pátek 7. srpna. Moravskosleští hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku, kde se včera oheň rozšířil na plochu až 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Dubajské úřady přišly s nevšedním plánem. Obyvatelům Spojených arabských emirátů nabízejí odměnu, když do města přilákají kamarády či příbuzné. Město totiž čelí úbytku turistů vlivem konfliktu na Blízkém východě. Když své blízké přemluví, obdrží benefity v hodnotě asi 17 000 korun. Ty zahrnují například ubytování v hotelích, poukazy do restaurací či vstupenky na nejrůznější atrakce.
0: Co se děje v regionu?
2: I dnes se teploty v hlavním městě budou přibližovat ke 40 stupňům. Některé městské části proto občanům otevírají klimatizované místnosti. Například na Praze 7 se mohou lidé schladit v budově radnice až do 19 hodin. Čtveřici klimatizovaných prostor nabízí také Praha 3. Hlavní město také připomíná interaktivní mapu Oáz chladu na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl Petr Plintovič.
3: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždinem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme vstoupili do 10. hodiny. Je tady poslední červencový den a v roce 1982 to byl den, kdy zpěvačka Kim Wilde navštívila zraněného vojáka, který měl na paži vytetované její jméno. Ovšem ve válce o Falklandy o ruku přišel. Nejenom taková dojemná gesta se zapsala do hudební historie. Pár dalších momentů vám přiblížíme už za pár minut. Tak zůstaňte na ladění. Hezký poslech vám dal přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne nám na Signál rádiu příjemně plyne a věřím, že vás teď zaujme i malý výlet do hudební historie. Událostmi s datem 31. července nás provede kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Rozjíždíme je závěrečným dnem 7. měsíce letopočtu 1995. V něm Jamajka vydala sérii poštovních známek k poctění jednoho ze svých nejslavnějších rodáků, superstar reggae Boba Marleyho. Ten zemřel na rakovinu roku 1981 ve věku 36 let.

Proti proudu času plujeme do 31. července 1992. Michael Jackson se ten den neplánovaně objevil na balkóně svého hotelového pokoje v Londýně poté, co z činžovního domu naproti přes ulici vyhrožoval muž skokem. 28-letý Eric Hermini řekl policii, že by jistě skočil, kdyby neviděl krále popu, který byl v Británii na sérii koncertů. Jackson strávil několik minut máváním Herminimo, který pak vylezl zpět do bezpečí budovy.

Poslední dnešní a vlastně též červencová vzpomínka vede za rokem 2012. Bruce Springsteen a jeho kapela E Street Band předvádí svou a patrně jednu z nejdelších show vůbec na Olympia stadionu ve finských Helsinkách. Trvala vyčerpávající 4 hodiny a 6 minut. Smekáme klobouček.

0: Ať už budete dělat cokoliv, krásně prožitý víkend vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: Přeju vám krásný pátek se Signál rádiem. Další pracovní týden už máme skoro za sebou. Co byste řekli tomu, kdybychom se s ním rozloučili romanticky? Dnes večer vám totiž ve vysílání opět nabídneme pravidelný pořad The Power of Love, ve kterém vás čeká 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Od 9 večer až do 2 do rána se můžete těšit na nepřetržitý proud pomalých písniček a ploužáků o lásce. Tak si nenechte ujít dnešní večer a pořad The Power of Love tady u nás na Signál rádiu.
1: Víkendový speciál Signál rádia. 1. srpna 1981 se začala v

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: 10 hodin 41 minut na Signál Rádu právě dospíval Stevie Wonder a do studia dorazil Lukáš Frelich. Vítám tě tady při pátku.
1: Hezký pátek.
0: Máme před sebou tedy prázdninový víkend, bude to vlastně první srpnový prázdninový víkend. Navíc má být poměrně dost velké teplo, tak plány k vodě.
1: Plány k vodě, do přírody, ideálně u té vody, klidně i někam do stínu, protože já se vždycky hrozně rychle spálím,
0: jasně,
1: to už víme. A jenom jsem si tak vlastně jako říkal, že venku je opravdu vedro. Jsme v polovině roku, teď se přehoupne ten srpen a začneme nakupovat vánoční dárky.
0: Je to tak. To z nás všechny potěšil. Tak víkend prožijte dle libosti, hlavně buďte na sebe v tom horku opatrní. My samozřejmě budeme rádi, když budete v naší společnosti, protože tento víkend, sobotu i neděli, věnujeme velkému milníku v dějinách hudby, který se odehrál v 80. letech, konkrétně v roce 1981. Tento víkend to bude 45 let, co začala vysílat slavná televize MTV.
1: Moc se na to těším, bude to hromada nádherných vzpomínek, třeba i na dětství.
0: Je to tak, je to tak. A mimochodem příští týden vás čeká ranní soutěž o skvělé prázdninové čtení a taky náš rádový hrneček, takže i na příští týden se můžete těšit. Já se na vás budu určitě těšit v pondělí v 6 ráno. Mějte se dobře, ahoj.

0: Skvělé zní naše osmdesátkové léto, které za moment bude pokračovat. Připraveny jsou Scorpions, Madonna nebo třeba John Travolta. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozorujte v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Barrandov. Tady havaroval motocykl, nárazově se můžete zdržet. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V pátek 31. července vám hezký den přeje Lucie Sinková. Většina důchodců už nebude automaticky dostávat papírové oznámení o valorizaci důchodu. Novou výši penze najdou elektronicky, v datové schránce nebo na portálu České správy sociálního zabezpečení. Kdo chce dopis poštou, musí si o něj předem požádat. Lidé narození před rokem 1955 mají doručení zdarma. Mladším se poštovné strhne z první valorizované splátky důchodu. Češi si na takzvané právo na opravu ještě počkají. Nová pravidla, která mají lidem umožnit žádat opravu vybraných výrobků, například praček, ledniček nebo mobilních telefonů i po skončení běžné záruky, měla začít platit teď od srpna. Poslanci ale příslušný zákon nestihli schválit a budou se jim zabývat až na podzim. Při nekontrolovatelném vstupu tisíců migrantů z Maroka do Španělska se jich nejméně 18 utopilo, informují o tom světová média. Živelné přechody pokračují i dnes. Po 4 letech rekonstrukcí se letos v létě pro veřejnost znovu otevřel Královský palác v Bruselu. Ten v centru belgické metropole slouží jako jeho oficiální pracoviště, kde přijímá zahraniční návštěvy a kde se konají státní ceremonie. Veřejnosti se palác tradičně otevírá několik týdnů v létě. Letos je to od 3. července do 16. srpna.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukcí prochází Pražské divadlo pod Palmovkou. Rekonstruuje se tu hlediště, které získá vyšší elevaci, takovou, jakou mělo před povodněmi v roce 2002. Hotovo bude do 8. září, aby mohla scéna vstoupit do další divadelní sezóny. Diváci si jako první inscenaci vychutnají z nových sedadel reprízu Žítkovských bohyní s Pavlou Gajdošíkovou a Terezou Dočkalovou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenista Dalibor Svrčina nestačil na turnaj Los Cabos na loňského šampiona Šapovalova a v Mexiku se postupu do svého prvního semifinále na okruhu ATP nedočkal. 23-letý český tenista s Kanaďanem prohrál 4-6, 2-6. V Memphisu pokračuje i česká tenistka Daria Vidmanová, která porazila bývalou světovou trojku Američanku Stevensovou 6-2 a 6-4 a poprvé si zahraje ve čtvrtfinále turnaje WTA.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 3 minuty po 11. hodině, hezké páteční dopoledne ze studia Signál Rádia. Za chvíli se budeme věnovat cyklistice a taky mám pro vás překvapení, které určitě oceníte. To vše následujících 60 minut, s vámi Lukáš Frelich a teď i Tina Turner.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Kapela Scorpions teď s námi na Signál rádiu. Čím dál více lidí tráví volný čas na kole, zvýšený zájem o cykloturistiku zaznamenali také ve Zlínském kraji. Jen za první pololetí letošního roku zaznamenal sčítač na cyklostezce podél Baťova kanálu téměř 100 000 projezdů. Více dodá Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Klasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
0: Ve Zlínském kraji patří k hojně vyhledávaným také cyklostezka Bečva nebo nová přeshraniční cyklostezka Bevlava. Milovníkům výletů na kolech je v tomto regionu k dispozici skoro 2300 km značených cyklotras, 260 km cyklostezek a 21 km trailových a bikeparkových tratí.

Osmdesátkové léto na Signál Rádiu. Why it's greased lightning?

0: Cool and the Gang a single, který nás pořád hodně baví. Znáte to, venku vedro, schladíte se ve vodě a ulehnete na deku nebo lehátko. Jenže pak to přijde, po chvíli začne být trochu nuda. To je přesně ten moment, kdyby se hodila dobrá kniha a my vám ji dáme. Navíc se pobavíte, protože celá je o karambolech a trampotách na cestách. Nezapomeneme ani na pitný režim, takže vám k tomu přidáme náš stylový osmdesátkový hrneček. To vše jako odměna v naší kvízové hře Ano nebo ne. S námi se vstávat vyplatí, zvlášť příští týden. Hrajeme už v pondělí. Držím palce, podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.

Dalibor Janda, Padá hvězda, tady je Signál Radio. Chtěl bych vám moc poděkovat za pěkné vzkazy, které nám posíláte přes naší mobilní aplikaci. Vždycky, když to jde a máme tu možnost, zveřejníme na našem Facebooku. Zrovna před chvílí nebo nedávno jsme tak udělali, jeden z vašich vzkazů právě na našem Facebooku najdete. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát další hitovky, co nestárnou, připravené Blondie, taky Queenie, anebo třeba Joe Cocker. Hezké dopoledne stále ještě.

0: K víni chvilku před polednem na Signál rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let, Diana Ross, Eruption nebo Alanis Morissette. Teď už zprávy a info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 5, Zborovská ulice hlásí nehodu dvou osobních vozidel. Komunikace s opatrností zatím zůstává průjezdná. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je hodně rozicelené poledne, přesto pěkný červencový den přeje Lucie Sinková. Česko bude mít novou mapu míst, kde půjde rychleji stavět větrné a solární elektrárny. Vláda schválila takzvané akcelerační oblasti, které mají zjednodušit povolování obnovitelných zdrojů. Vymezená území jsou ale výrazně menší, než se původně plánovalo. Jejich rozsah se zmenšil zhruba na desetinu původního návrhu. Jak už jsme vás informovali, řidiči se dnes poprvé mohou svést po novém úseku dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. 3,5 kilometru dlouhá část dálnice se otevřela zhruba o měsíc dříve, než se původně plánovalo. V letní sezóně po ní denně projede až 20 000 vozidel. Americký prezident Donald Trump se včera nechal slyšet, že si není jistý, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systémů protivzdušné obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražané a návštěvníci metropole mohou dnes a zítra za aktuální vlny veder využít klimatizované prostory v přízemí Škodova paláce v centru Prahy, kde se mohou ochladit a napít se vody. Podobná místa k ochlazení otevřely i další městské části.
0: Sport.
1: Fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na té by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Deña.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude jasno až polojasno, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, i když místy může rtuť v teploměru ukázat i 40. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: 12 hodin, 2 minuty, dobrou chuť k obědu. Jsou věci, které si pamatujeme více a lépe. Rozhodně to není náhoda. Víc prozradím za chvíli na Start Softcell. Hezké poledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Všimli jste si někdy, že si s nás vybavíte vzpomínky a zážitky z léta než jiného ročního období? Schválně, vzpomeňte teď na první tábor, dovolenou s vaší drahou polovičkou nebo nějaký ten letní románek. Věřím, že to jde celkem snadno a rozhodně to není náhoda. Bylo prokázáno, že letní zážitky se do paměti zapisují výrazněji a často se vybavují i po letech díky aktivaci dopaminového systému a emocionálních center. Navíc léto vytváří prostor pro nové zkušenosti a kognitivní flexibilitu, což podporuje ukládání silných vzpomínek a otevřenost změnám v životě. Tak užívejte prázdniny i v naší společnosti, protože i hudba dokáže vyvolat živé vzpomínky.

0: Velká klasika z 80. a Chris Isaak. Hygienici kontrolují dětské tábory. Jak to dopadlo na Vysočině, prozradím za chvíli. Do té doby hrajeme Sandra, Pet Shop Boys nebo třeba Elow. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte pátek.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1981 se

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu.

0: Pátek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Hygienici se zaměřili na kontroly dětských táborů na Vysočině. Detaily zná kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Krajští hygienici na Vysočině od začátku letních prázdnin zkontrolovali už 80 dětských táborů a 8 samostatných stravovacích zařízení. U 6 provozovatelů ale odhalili nedostatky, za které uložili pokuty v celkové výši 10 000 korun. Během léta zároveň řešili 3 případy hromadných zažívacích obtíží mezi účastníky táborů. Na všech místech provedli epidemiologické šetření a nařídili potřebná protiepidemická opatření, která měla zabránit dalšímu šíření nákazy. Kontroly probíhají od začátku letních prázdnin a zaměřují se na dodržování hygienických pravidel, zdravotní způsobilost účastníků i kvalitu ubytování a stravování. Letos je přihlášeno na všechny zdejší tábory téměř 20 000 dětí. Luděk Savana, Urbánek, Jihlava.

0: Donna Summer, chviličku před 13. hodinou, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let budeme hrát za chvíli. Připraveni jsou Bonnie M, Aha nebo Annie Lennox. Teď už nesmí chybět zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Ještě stále dejte pozor na Praze 5 ve Zborovské ulici, tady je nehoda dvou osobních vozidel, jezdí se jedním pruhem a stále se můžete nárazově zdržet. Další komplikace vás čeká na výjezdu z Prahy po dálnici D1, 38,5 km ve směru na Brno. Tady je neprůjezdný levý i pravý jízdní pruh, jezdí se pouze odstavným pruhem, protože tady havarovalo osobní vozidlo s vozíkem a je právě napříč všemi jízdními pruhy. Zdržíte se kolem 15 minut, tak s tím počítejte. Pevné nervy a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Máme poslední červencový den a pěkně horký. Přesto hezké odpoledne přeje Lucie Sinková. Policisté ve zvýšené míře dohlednou na všechny doprovodné akce festivalu hrdosti Prague Pride. Ten začne v Praze v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno hned několik stovek policistů. Zajistí tedy celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat i policejní vrtulník. Doprava v centru města bude v tento den omezena. Na německých silnicích hrozí dnes a o víkendu největší dopravní zácpy z celého světa, varuje německý autoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde začínají navíc školákům prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidá i řada těch, kteří se z ní už naopak vracejí. Meteorologové i dnes varují před extrémními vedry. Teploty v Česku mohou ojediněle vystoupat až ke 40 stupňům Celsia. Platí proto výstraha před silnou tepelnou zátěží. Na jihu Moravy může být dokonce extrémní.
0: Co se děje v regionu?
2: Zájem o nákup nových bytů v Praze ve druhém čtvrtletí opět rostl, což se projevilo také v dalším zdražování. Developeři prodali 1950 nových bytů, meziročně o 11% a mezičtvrtletně o 8% více. Jejich ceny přitom vzrostly oproti prvním třem měsícům v roce o 3% a za poslední rok o desetinu. Metr čtvereční v novém pražském bytě stojí 187 781 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Na pražskou Letnou míří i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude jasno až polojasno. Později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, i když místy může rtuť v teploměru ukázat i 40. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Pár minut po 13. je s vámi Signál Rádio. Pokud budete mít chuť se ochladit, můžete zamířit do stínu Zemědělského muzea. Co je tady k vidění, jsme prozradili dnes ráno a za moment si vše připomeneme. Já jsem Lukáš Frelich, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Skupina Aha, teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Jestli patříte k milovníkům psů, pak byste si měli udělat výlet do Národního zemědělského muzea v Praze. Začala tam nová výstava, která se věnuje pasteveckým, ovčáckým a honáckým psům. Zjistil dnes ráno Jirka Svoboda.
2: Výstava ukazuje význam a rozdíly mezi těmito psy. Víc už prozradí kurátorka Zdeňka Nemeškalová.
3: Na výstavě ukazujeme tři typy psů. Jsou to pastevečtí psy, pro které bylo primární střežit ta stáda, zejména před velkými šelmami, ale třeba i před zloději. Pak to jsou psi ovčáčtí, kteří pomáhají tomu člověku s tím stádem nějakým způsobem manipulovat, schraňovat ta stáda, rozdělovat. A pak tady jsou honáčtí psi, kteří v současné době nejsou tak využívaní, ale třeba v Austrálii, tam, kde se pase dobytek, tak pořád je to pes, kterého se neobejdou. Takový trošku ostřejší pes, který si dokázal poradit třeba s nějakým paličatějším zvířetem.
2: Výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze nazvaná Pes odvěký pomocník vás provede historií i současností psů jako nejstarších pomocníků. Člověka. Potrvá až do ledna příštího roku, takže máte dost času se tam vypravit.
0: V pondělí budeme znovu vstávat s vámi a kromě informací, které oceníte na start týdne, budeme i soutěžit k kvízové hře Ano nebo ne. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi už o česti.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: Kapela Elán, posloucháte Signál Radio, kde se už za chvíli vydáme do roku 1990 a budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky. Užívejte pátek, to nejlepší z osmdesátek vám dáme za moment. Erasure, Whitney Houston nebo třeba Matthew Wilder zahraje.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který teď okoření single z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Jeden z prvních mezinárodních umělců, který na komerční scéně uspěl s rytmy reggae. Skladba, která propagovala 5. album, uspěla u fanoušků, ale hudební kritici nadšení nebyli. Ono celkově na konci 80. reggae nebo R&B tolik v oblibě nebylo a také nebylo vůbec jednoduché udržet si tento styl a prorazit ve světě. Jedním z mála, komu se to povedlo, je Jamajčan Maxi Priest se singlem Close to You.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Mel a Kim uzavřeli 13. hodinu na Signál rádiu. Za moment Cranberries, Double nebo třeba Buggles. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 210. kilometr. Tady je nehoda dvou osobních vozidel v úseku, kde probíhají práce na silnici. Zdržíte se asi na 15 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je poslední červencový den, pátek 31. Hezké odpoledne, i když pěkně rozicované, přeje Lucie Sinková. Současná vlna vede nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody, jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel kvůli vysokým teplotám už zvažuje koupy chladícího zařízení. Dominují elektrické větráky a mobilní klimatizace. Energetici zahájí v noci na zítřek plánovanou vloženou odstávku čtvrtého výrobního bloku jaderné elektrárny Dukovany. Odstavený bude současně s třetím blokem, jehož činnost byla pozastavena 17. července. V Hronově na Náchodsku dnes začal 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Potrvá do 8. srpna. Letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Informují o tom pořadatelé. Očekávají 10 000 návštěvníků, protože součástí akce je i zajímavý doprovodný program.
0: Co se děje v regionu?
2: Do systému pražské integrované dopravy přibudou na začátku srpna oblasti Humpolecka a Pelhřimovska. Díky tomu budou zavedeny změny na desítkách autobusových linek a vzniknou také nová rychlá spojení. Hlavní novinkou je spuštění expresní linky 401, která za 2 hodiny projede trasu z Prahy přes Loket, Čechtice a Křelovice až do Pelhřimova. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek. 33-letý vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do Dynama vrací ze zámoří. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas, v němž se zítra domácí klub Baník Ostrava utká na městském stadionu s pražskou Slavií. Kvůli dopravním komplikacím v krajské metropoli návštěvníkům policie doporučuje, aby se na stadion dostavili s předstihem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude jasno až polojasno, později odpoledne a k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, i když místy může rtuť v teploměru ukázat i 40. Tolik zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Signál Rádio. 14 hodin, 3 minuty k tomu, tady je Signál Rádio. Za chvíli si připomeneme události z hudební historie a budeme taky hrát na start Shakin' Stevens. Hezké odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Captain of the Heart a Double na Signál rádiu. Dnes si připomeneme den, kdy byly vydány poštovní známky jednoho z nejslavnějších zpěváků. Víc prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Rozjíždíme je závěrečným dnem 7. měsíce letopočtu 1995. V něm Jamajka vydala sérii poštovních známek k poctění jednoho ze svých nejslavnějších rodáků, superstar reggae Boba Marleyho. Ten zemřel na rakovinu roku 1981 ve věku 36 let.

Proti proudu času plujeme do 31. července 1992. Michael Jackson se ten den neplánovaně objevil na balkóně svého hotelového pokoje v Londýně poté, co z činžovního domu naproti přes ulici vyhrožoval muž skokem. 28-letý Eric Hermini řekl policii, že by jistě skočil, kdyby neviděl krále popu, který byl v Británii na sérii koncertů. Jackson strávil několik minut máváním Herminimu, který pak vylezl zpět do bezpečí budovy.

Poslední dnešní a vlastně též červencová vzpomínka vede za rokem 2012. Bruce Springsteen a jeho kapela E Street Band předvádí svou a patrně jednu z nejdelších show vůbec na Olympia stadionu ve finských Helsinkách. Trvala vyčerpávající 4 hodiny a 6 minut. Smekáme klobouček.

0: Takhle hraje Signál Radio a Michael Jackson. Muzikál nebo výstava se chystá na zámku na Kutnohorsku. Pozvánku přidám za chvíli a nebudou chybět ani osmdesátky, Bee Gees, Roxette nebo třeba Alphaville. Tak si na to počkejte.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. I o letošních prázdninách připravili na zámku Kačina na Kutnohorsku mnoho akcí. Pod vánku má Honza Navrátil.
1: Hezký den, i druhý prázdninový měsíc je na Kačině opět velmi nabitý. Například dnes letní Kačinu oživí muzikál Rebelové. Zítra je na programu muzikál 50 odstínů a v neděli si na své přijdou děti. Hrát se totiž bude pohádka Lotrando a Zubejda. Program tu probíhá i v dalších dnech. Za zmínku stojí pohádkové úterky a čtvrtky a páteční večerní prohlídky. A pozor, chystá se tu také velká 90-ková diskotéka. DJs to tu rozjedou v sobotu 8. srpna. Nesmím zapomenout ani na výstavy, které tu probíhají. Jedna z nich vás zavede pod vodní hladinu. Prostřednictvím podvodních fotografií odhaluje krásu, rozmanitost a také tajemství života ve vodě. Samozřejmostí je tu i možnost prohlídek zámeckých interiérů, třeba i za asistence místního ducha. Prostě Kačina by ve vašich prázdninových plánech neměla chybět. Návštěva za to určitě stojí. Tak hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Přiblížila se 15. hodina, hezké páteční odpoledne, s vámi Signál Rádio a za chvilku to nejlepší z osmdesátek. Elton John, Bad Boys Blue nebo skupina ABBA. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozadejte na Praze 5, Dobřížská ulice ve směru k Barandovskému mostu. Tady je nehoda tří osobních vozidel, neprůjezdný levý jízdní pruh, vytváří se kolona. Další komplikaci potom čekejte na Praze 4 v Budějovické ulici na úrovni metra Kačerov. Tady osobní vozidlo srazilo cyklistů, projíždí se jedním pruhem. Taktéž se vytváří kolona, zdržíte se asi do 10 minut. Tak šťastnou cestu a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné páteční odpoledne. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Lucie Koldová. Pojďme na přehled událostí. Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít. Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se dnes večer a v noci mohou v západní polovině Čech objevit silné bouřky s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Na přetrvávající sucho a vedro mít ale vliv nebudou. Riziko vzniku a šíření požárů se nově rozšířilo téměř na celou republiku. Výjimkou zůstávají severní Čechy. Na jihu Moravy a v Plzeňském kraji je riziko i nadále velmi vysoké. Pád autobusu do Rokle v Alžírsku si vyžádal nejméně 20 obětí a dalších 38 zraněných. Podle tamní civilní obrany ale nemusí být počet mrtvých konečný. Nehoda se stala ráno v oblasti Boudmizdir, asi 50 kilometrů od Alžíru.
0: Co se děje v regionu?
2: Správce chráněné krajinné oblasti Český krás trápí nezvaný vetřelec. Jde o invazního mývala severního. Šelma, která pochází ze Severní Ameriky, může v případě většího množství způsobit vážné problémy. Mýval totiž ohrožuje ptáky, měkkýše a další živočichy. Dalším problémem je pak přenos parazitů a nemocí. Řešení, jak mývala z oblasti dostat, zatím neexistuje. Honza Navrátil, Berounsko.
0: Sport.
1: České fotbalové kluby v pohárové Evropě postupují. Jejich zápasy viděl sporťák Petr Plintovič.
3: Jak Jablonec, tak Hradec zvládli domácí odvety a jsou ve třetích předkolech svých soutěží. Jablonec po úvodní porážce vyhrál v konferenční lize doma nad Varaždínem 2-0 a za týden na domácím stadionu rozehraje dvojzápas s lotyšským celkem RFS Riga. Hradec Králové v evropské lize zvítězil i doma. Tromze porazil 3-1 a před domácími fanoušky vyzve příští čtvrtek turecký Bešiktaš s Václavem Černým v sestavě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes nás čeká jasná až polojasná obloha. K večeru přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty mezi 35 až 39 stupni. Zítřek bude oblačný až zatažený. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36. V 1000 metrech na horách kolem 23. V Jeseníkách a Beskydech 29 stupňů. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Užijte si odpoledne a zůstaňte naladěni s námi.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty po 15. hodině jste se Signál Rádiem. Počasí přináší rekordy, malý přehled pro vás budu mít za chvíli. Hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich a taky Samantha Fox.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bad Boys Blue teď s námi na Signál Rádiu. Tento týden prožíváme vlnu veder, která přinesla i rekordy. Sousední Německo 40,5 stupně, Švýcarsko 39,7, Rakousko zaznamenalo teplotu 39 stupňů. Zajímavá je Británie. Tady zaznamenali 7 dní v řadě teplotu nad 35 stupňů Celsia, což je historický rekord. V letech 1976 a 2020 byla tato teplota překonána pouze 5 dní za sebou. U nás padlo historické maximum. Ve středu bylo v Doksanech naměřeno 41,9 stupňů. Takže, jestli budete o víkendu vyrážet někam k vodě, rozhodně nenechte opalovací krém doma.

0: Velká klasika z 80. kytarové rytmy a Inexis na Signál Rádiu. Jelikož víkend začíná, tak připomenu, že u nás bude ve znamení oslav 45 let od zahájení vysílání hudební televize MTV. Po oba dva dny budeme společně vzpomínat, jak jsme sledovali první videoklipy a v sobotu večer se o slovo přihlásí i kolega Martin Hovorka. Ten nabídne pohled do německého žebříčku roku 1985 v signálech světových hitparád. Tak si to nenechte ujít a buďte u toho s námi.
1: Víkendový speciál Signál.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v osmdesátkách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu.

0: Královna popu Madonna a král éteru Signál Rádia, který s váma bude po 16. hodině, je tady. Lukáš Bláha, ahoj.
1: Ano, dá se říct takový páteční, ahoj, jsem král.
0: Páteční král éteru Signál Rádia. Předávám ti žezlo.
1: Děkuju, já si ho beru.
0: Já si jdu užít.
1: Doufám, že je v něm klimatizace.
0: Bohužel není. Ach, jenom kostička ledu, když ho rozbalíš.
1: Tak aspoň něco.
0: Šetří s ní až do 21.
1: budu určitě sledovat pro posluchače, jestli padne ona magická čtyřicítka, tak jako včera.
0: Já jsem chtěl jenom říct, že vrací se velký trend, že lidi se snaží co nejvíce opálit do hněda. A to je velká chyba. Pozor na to. My jsme teda bílí, jak ředitelé vápenky,
1: to
0: jak
1: já se říká. Mně se do hněda nepovedlo nikdy opálit.
0: No ne, já taky jdu vždycky do červená.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale tím pádem o to víc utratím za opalovací krémy.
1: Takže
0: já vyrazím o víkendu k vodě a budu poslouchat Signál Rádia.
1: No jak jinak, samozřejmě, to je nejlepší program.
0: Loučím se, mějte se krásně, užijte si sobotu a neděli a budu se na vás těšit v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj.

0: AM People vám z éteru signálu přáli pohodové páteční odpoledne a dostali nás na dohled 16. za necelé 2 minuty je tu. Dáme si tím pádem nejnovější zprávy v podání Lucky Koldové a příští hodina bude opět patřit hitům 80kového léta. Třeba Laura Branigan, CC Catch anebo YouTube zazní.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. Nehodu, a to hned 3 osobních vozidel, máme v Praze v ulici Na Zlatnici. Ve Střešovické se potkala 2 osobní vozidla. Bouralo se i v Brně, v Lidické došlo ke střetu dodávky z tramvají. A pokračujeme i na dálnice D1, 151. kilometr ve směru Brno. Zde je pro poruchu odstavená dodávka a odstavené osobní vozidlo by vám mohlo cestu zkomplikovat na dálnici D8. 2. kilometr ve směru na Prahu, čili na příjezdu k hlavnímu městu. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby mohl zaznít přehled aktuálních událostí. Od mikrofonu vás zdraví Lucie Koldová. Nově diagnostikovaných případů HIV v Česku přibylo v prvním pololetí 148. Je to o 10 více než ve stejném období loňského roku a zhruba stejně jako v prvním pololetí roku 2024. Za loňský rok jich bylo 293, což bylo nejvíce od roku 1985, kdy se začala vést v tuzemsku statistika tohoto onemocnění. Ojedinělou možnost na ochlazení v tropických vedrech si dnes při tradiční letní koulovačce na Jiráskově koupališti v Náchodě nenechali ujít desítky lidí. Organizátoři akce nechali z nedalekého zimního stadionu navést do areálu téměř 2 metry krychlové sněhu. Akce se koná po 13. Sázející z německých brém trefil v doplňkové loterii Spiel Sieben und Siebzig všech 7 čísel a vyhrál přesně 1 577 777 eur. V přepočtu zhruba 39 milionů korun. O jeho výhře se ví, jeho totožnost ale zatím zůstává tajemstvím. Informaci přinesl deník Bild.
0: Co se děje v regionu?
2: Zájem o nákup nových bytů v Praze ve druhém čtvrtletí opět rostl, což se projevilo také v dalším zdražování. Developeři prodali 1950 nových bytů, meziročně o 11% a mezičtvrtletně o 8% více. Jejich ceny přitom vzrostly oproti prvním třem měsícům v roce o 3% a za poslední rok o desetinu. Metr čtvereční v novém pražském bytě stojí 187 781 korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej výraznou většinou schválil výkonný výbor, oznámili dnes na mimořádné tiskové konferenci v Praze představitelé Fotbalové asociace České republiky. Denia se s vedením Fotbalové asociace dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky. 52-letý trenér bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude oblačná až zatažená. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty budou mezi 28 až 32 stupni. Na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech 29 stupňů. Tímto končí náš přehled zpráv. Přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech následujícího hudebního programu.
0: Signál Rádio.
3: 4 minuty po 16. hodině, už vás od mikrofonu moc zdraví Lukáš Bláha, speciálně pak ještě Ignáce, mající svátek, a vám všem brzy prozradím, zda je dobrý nápad v těchto aktuálních vedrech se venku pustit do sečení travnatých porostů. Počkejte si na to, bezvadný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Cukera s Polem Youngem, máte ten správný páteční odpolední signál a jestli na své zahrádce už vidíte nehezky vypadající vysokou trávu, pak její posekání raději odložte, až bude venku chladněji. Podle Viléma Jurka z organizace Reze Kvítek se totiž i takový trávník při sekání v horkých dnech může dostat do stresu a žloutne.
1: Důsledkem může být například vyšší prašnost, může docházet k větrné i vodní erozi v případě srážek, no a také tyto trávníky přestávají plnit funkci klimatickou, takže se postupně proměňují ve velké tepelné ostrovy.
0: Pakliže už během veder potřebujete trávník nutně posekat, doporučuje se udělat to brzy ráno a sekat by se mělo na vyšší výšku, nikoliv až u země. Hlavně opatrně s noži a mějte senzační páteční odpoledne. Potažmo víkend.

0: vzpomínka na Patrika Swayzeho, je s vámi Signál Rádio krátce před 16:30. Víkend se nezadržitelně blíží a tentokrát je možné se na něj těšit o něco víc.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: Ano, připravili jsme pro vás historicky poprvé speciální víkend, protože se to tak pěkně sešlo, že na zítřek vychází výročí, kdy odstartoval tenhle kultovní hudební kanál, který žil už ve své podobě nikdy nespatříme, a tak vás alespoň my budeme v sobotu i v neděli vracet do doby, ve které určovalo MTV proud stylu muziky. Řeč bude pochopitelně o vůbec prvním videoklipu, kterým před těmi 45 roky MTV začalo, ale též různé rarity. Mě zaujalo, že před shodou okolností další jubileum 40 lety spustila MTV noční dvouhodinový blok s názvem 120 minutes, neboli 120 minut. To bych si určitě nenechal ujít tehdy. Takový pamětník nejsem, to mi uniklo, tak vy si nenechte určitě ujít vyprávění a vzpomínání na MTV. Už tento víkend a mnohem dříve, dneska večer, taky tenhle speciál pravidelný.
2: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu.

To, co slyšíte, je páteční odpolední signál a jestli se dnes ve sportovních kuloárech o něčem mluví, pak nepochybně o tom, že české fotbalisty poprvé povede cizinec. Vedení představilo Španěla Deniu a protože peníze jsou vždycky až na prvním místě, pak vězte, že trenér olympijských vítězů z roku 2024 by měl pobírat měsíční plat ve výši 1,7 milionu korun. Pro srovnání, minulí koučové našeho národního mužstva, pánové Hašek a Koubek, si vystačili s 500 000. Denia se stal 14. mužem na lavičce reprezentace a pro zajímavost nejdelší štaci u ní prožil populární kleký Petra alias Karel Brückner, který byl lodivodem 7 let. Vydrží tak dlouho španělský kouč? Sám jsem zvědav, vy si určitě počkejte na další zprávy nejenom ze sportu, přineseme vám je v celou, tedy za 17 minut. Tohle už je ovšem Bruce Springsteen.

0: Strážní anděl Masquerade nás na vlnách signálu dovedl až téměř k 17. hodině, za 2 minuty odbije a Lucka Kuldová vám tak poví čerstvé zprávy a po nich se můžete těšit na Jezu, Cliffa Richarda nebo Genesis, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Nejprve ovšem zjistíme, jak to jezdí na D1. 15. kilometr ve směru Brno se střetly osobní auto s nákladním, D1 ještě jednou a to dále po směru do Brna. 24. kilometr, tam buďte obezřetní kvůli poruchanému odstavenému vozidlu. A ještě jdeme do Prahy. Na jižní spojce za Brandovským mostem ve směru Černý most došlo k havárii nákladního auta s osobním. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Krásné odpoledne. Máme pátek 31. července, poslední den tohoto letního měsíce a další přehled událostí pro vás připravila Lucie Koldová. Pražští kriminalisté vyšetřují nález lidského těla pod Hlávkovým mostem v Praze. Informaci potvrdil mluvčí pražské policie Richard Hrdina s tím, že nyní bude následovat ztotožnění zemřelého a zjišťování příčiny úmrtí. Pokud by Česko získalo jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, výrazně by to podle ministra průmyslu Karla Havlíčka posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tak získaly přístup ke špičkové výpočetní kapacitě. Česko patří mezi uchazeče o vybudování takzvané AI Gigafactory. Výběrové řízení na až 7 těchto center vyhlásila Evropská unie ve čtvrtek. Přibližně 60 tisíc lidí se v nekontrolovaném proudu dokázalo od čtvrtka dostat do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu ze sousedního Maroka. Médiím to dnes řekl starosta města Juan Jesús Vivas, podle kterého se 34 lidí utopilo při snaze doplavat na španělské území. Tyto události dnes španělský premiér Pedro Sánchez označil za narušení územní celistvosti své země.
0: Co se děje v regionu?
2: I dnes se teploty v hlavním městě budou přibližovat ke 40 stupňům. Některé městské části proto občanům otevírají klimatizované místnosti. Například na Praze 7 se mohou lidé schladit v budově radnice až do 19 hodin. Čtveřici klimatizovaných prostor nabízí také Praha 3. Hlavní město také připomíná interaktivní mapu Oáz chladu na adrese oazychladu.mojepraha.eu. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport. Fotbalová Sparta se dnes pokusí napravit úvodní porážku s Brnem. Na pražskou Letnou míří i náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Sparta v úterý rozehraje třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Druhé kolo šance ligy si tak střihne už dnes večer od 19 hodin proti Zlínu. Letenští mají co napravovat, když v úvodním kole po mizerném výkonu prohráli v Brně se Zbrojovkou 1-3. Zlín vstoupil do ligové soutěže domácí porážkou 0-1 s ostravským Baníkem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle meteorologů bude zítra oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech 29 stupňů Celsia. I nadále platí výstraha českého hydrometeorologického ústavu před vysokými teplotami, smogovou situací a rizikem požárů. Je pátek po páté, zprávy končí, víkend pomalu začíná. Mějte pohodové odpoledne se Signálem.
0: Signál Rádio.
4: A taky Lukášem Bláhou já vás vezmu zanedlouho do Náchoda, protože na místní koupališti se objevil sníh. Jak je to možné? Nechte si ujít detaily. Tohle už jsou ovšem Genesis. Krásné odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Ale určitě si vybavíte scénu z kultovního 80-kového filmu Bonnie a Clyde, ve které Roman z kamene neboli bíny, aby ohromil své kumpány, nechal navést sníh do centra Prahy. Její předlohou byl skutečný příběh pražského vexláka, ten si naopak objednal Tatrovku plnou písku, ale vraťme se ke sněhu. Ten byl dnes odpoledne velkým zpestřením na Náchodském koupališti, z místního zimního stadionu ho tam přivezli. Děti ji využili na koulovačku i stavění sněhuláků. Tomu říkám nápad, takové originální mají i v Japonsku. Jedna tamní firma, si představte, vynalezla přenosnou chladící kabinu pro jednoho člověka, alias Personal Cooling Box. Ta vás doslova vychladí na 5 stupňů Celsia, automaticky se vypne po 20 minutách a má kolečka, takže si ji můžete vzít kamkoliv. Cena pouhých 194 000 korun. No nekupte to.

0: 4 minuty před 17:30 jste se signál rádiem z Bajné Atlantidy, pojďme do naší vlasti, kde už po obědě padaly historické rekordy pro poslední červencový den, a to především v jižní polovině Česka. Zatím v klasických Doksanech, kde bývá nejtepleji, tak rekord drží, a to z roku 1994, kdy tam bylo 38, dnes zatím 37,1. Ale to určitě není konečná, dál vás o tom případně budeme informovat, a hlavně si hrát osmdesátky. Speciální magneťáková pecka vás čeká, na tu si určitě počkejte, a George Michael nebo Pet Shop Boys. Hezké odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Pozdní páteční odpolední signál zní ve vašich přijímačích polovinou M, George Michael za námi a když jsme u dvojic, jedné připravena i v magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pustíme si tedy duet, střihli si ho skotský zpěvák před solovou kariérou známý ze skupin Bronsky Beat a Komunards a s ním Britka, která se ve druhém zmíněném projektu mimochodem starala o doprovodné vokály. Dohromady tedy Jimmy Somerville a June Miles Kingston v hitu z roku 1989 nazvaném Jak se s tebou mohu rozloučit. Comment die a die.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Partou londýnských beatů jsme po vlnách signálu dopluli skoro k 18. hodině. Už za minutu a kousek ji ukáží hodiny. Ve studiu už je proto se mnou Lucka Koldová, která pro vás má souhrn dnešních podstatných zpráv. A i dál se budou hrát pecky v rámci 80-kového léta Rod Stewart, Ultravox a nebo Laidback.
1: Signál rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív, ale pojďme do provozu. V Praze na jižní spojce u sjezdu na Průmyslovou se potkalo osobní vozidlo s dodávkou. Zdržíte se na D8 na 50. kilometru ve směru hlavní město, kde je porouchané vozidlo a neprůjezdný pravý pruh. A ještě zpozorněte na D10 48. kilometr ve směru Turnov, kde je pro poruchu odstavené osobní vozidlo. No ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer se Signál Rádiem. V rychlém přehledu se teď podíváme na to nejdůležitější, co hýbe dneškem doma i ve světě. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí, meziročně o 4 více. Uplynulé pondělí 27. července bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Vyplývá to z policejních statistik. Od začátku roku je obětí zatím 220. Loni jich za prvních 7 měsíců bylo o 8 méně. Letošní 52. ročník největšího agrosalonu v republice Zeměživitelka se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Pod titulem Zemědělské přehlídky, která se uskuteční v Českých Budějovicích od 20. do 25. srpna, je tento rok inovace v každém poli. 3 lidé se na severovýchodě Polska zranili poté, co při přistávání vypadli z koše horkovzdušného balónu. Ten se předtím zachytil o strom a následně pokračoval v letu bez posádky. Policisté ho našli až později v lese. Příčiny nehody vyšetřují policisté i státní komise pro vyšetřování leteckých nehod.
0: Co se děje v regionu?
2: Rekonstrukcí prochází Pražské divadlo pod Palmovkou. Rekonstruuje se tu hlediště, které získá vyšší elevaci, takovou, jakou mělo před povodněmi v roce 2002. Hotovo bude do 8. září, aby mohla scéna vstoupit do další divadelní sezóny. Diváci si jako první inscenaci vychutnají z nových sedadel reprízu Žítkovských bohyní s Pavlou Gajdošíkovou a Terezou Dočkalovou. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Nizozemská fotbalová reprezentace bude muset hledat trenéra dál. Kouč Liverpoolu Arne Slot odmítl nabídku Národního svazu, přestože patřil k hlavním kandidátům na uvolněný post. Podle nizozemských médií chce 47-letý trenér pokračovat v klubové kariéře.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V sobotu bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36, v 1000 metrech na horách 23, v Jeseníkách a Beskydech 29 stupňů. A to byly poslední zprávy tohoto dne. Za pozornost vám děkuje Lucie Koldová a přeji vám příjemný start 1. srpnového víkendu.
0: Signál Rádio.
3: Lucko, díky, 18 hodin na vrch 4 minuty, my jedeme tak už závěrečným červencovým podvečerem a dá se směle tvrdit, že v tento den se narodily dvě velké herecké legendy, oba komici, roku 1914 Francouz španělského původu Louis de Funès a v letopočtu 1949 i Bolek Polívka. Tomu tedy hodně zdraví a během příštích chvil se dočkáte dalších zajímavostí z historie spojených s dnešním datem. Nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: To byly Ultravox, do vašich uší proudí páteční podvečerní signál a historické milníky vztahující se k závěrečnému červencovému dni má pro vás jako tradičně kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, je tady poslední červencový den a ten se do historie zapsal například tím, že byl v roce 1900 údajně vyroben úplně první hamburger. Tak dobrou chuť a

0: pojďme se společně vydat proti proudu času.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2012 stal americký plavec Michael Phelps na olympijských hrách v Londýně s 19 medailemi nejúspěšnějším olympionikem historie. V roce 1990 Amerikou otřásl skandál, když se zjistilo, že jedna pacientka byla při zákroku u zubaře nakažena nemocí AIDS. V roce 1964 první snímky měsíce vyfoceného zblízka pořídila americká sonda. Než tvrdě dopadla na měsíc, stihla za 13 minut odeslat 4000 fotografií. V roce 1921 se poprvé podařilo izolovat inzulín. A v tento den se v roce 1905 v automobilu podařilo poprvé dosáhnout rychlosti 100 mil za hodinu, tedy asi 160 km/h.

0: Tři minuty chybí do půl sedmé. Na Signál Rádiu nás Rigeira lákala na pláž. Ano, dneska to tam opravdu bylo. Podobně jako včera nám též dnes teploty venku atakovaly 40. A i teď zůstávají stále vysoké. A tak na pražské Letné budou k dispozici pítka s pitnou vodou a také stojany s EPFM krémem při utkání se zlínskými Ševci, které startuje už za půl hodiny. Budeme ho pro vás sledovat, protože v základní sestavě se objeví nová posila pražského týmu Jonathan Braut-Brunnes, což je bratranec Erlinga a Haalanda. Důležité jméno, tak to je Luboš Dvořák, protože poslední díl jeho miniseriálu s karavanem po kempech v Čechách a na Moravě vás potká v našem vysílání už zanedlouho. A do té doby taky Tears for Fears nebo Weather Girls. Pěkný podvečer.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 19.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dáváte si signál, pevně věřím, že taky nohy nahoru, protože máte pro tento týden už dopracováno a tak si v klidu můžete vychutnat závěrečný díl Toulek karavanem po kempech, Čechách a na Moravě s kolegou Lubošem Dvořákem.
1: Zastavení páté, Milevsko, jižní Čechy. Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj pracovní život mě zavedl do Milevska, města ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku a Žďákovského mostu. Zde jsem objevil Vášův mlýn, což je svažitá louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je rájem rybářů i cyklistů. Když chcete, tak vám seženou i elektřinu. Rybník je zarybněn a chytat se smí na dva pruty a za peníze podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje mini hospůdka s venkovním posezením a cenami jak z jiného, levnějšího světa. Do centra města je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní tradice více než stoletá, proslulý maškarní průvod, jsou zapsány do světového seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Klášter, založený v roce 1187, je nejstarším v jižních Čechách. Jižanský typ měl Luboš Dvořák.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race.
1: Signál rádio. Máme 19 hodin, ve studiu s vámi zůstává Lukáš Bláha a 31. červenec je mimochodem taky dnem neobvyklých hudebních nástrojů. Tak si klidně zahrajte na skleničku nebo hrdlo od zasloužené láhve piva na konci pracovního týdne a já vám k tomu pošlu 80. od Tiffany nebo Erasure a pak si dáme i přehled všeho důležitého, co během posledních dní nabídly sociální sítě. Počkejte si na ně.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zpívala nám Tiffany, posloucháte páteční podvečerní signál, ve kterém jako obvykle nemůže chybět výčet toho nejzajímavějšího, co se událo na sociálních sítích u osmdesátkových umělců, proto už dostává slovo kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádiu.
2: Taylor Dane se inspirovala Madonou a spustila na sítích tajemnou kampaň. Sdílela video, ve kterém tančí před zářivě zlatou stěnou ve třpitivých šatech. K příspěvku napsala, že se chystá něco velkého a nezapomenutelného. Fanoušci v komentářích hádají všechno od nové hudby přes koncertní turné až po účast ve Stardance. Spandau Ballet propagují na Instagramu novou verzi hitu Gold z roku 83. Tu vytvořil britský DJ, který si říká Majestic, a nový kabát zní naprosto skvěle. Kapela taky prozradila, že skladba je inspirovaná kultovní bondovkou Goldfinger. Sítěmi proletěla zpráva o možném vydání duetu Eltona Johna a George Michaela s názvem This Kind of Love. Ten nebyl nikdy dokončen kvůli sporům s vydavatelstvím. Teď to ale vypadá, že se ledy pohnuly. Existuje zvuková stopa s hlasem Eltona i Michaela. Zbývá už jen dát je dohromady. A Bon Jovi za sebou mají sérii koncertů v newyorském Madison Square Garden. Jedno z vystoupení minulý týden ale nedospělo do svého konce. John se vyprodané hale omluvil, vysvětlil, že bojuje se zánětem nosních dutin a bude nejlepší, když show odpíská. Fanouškům ale slíbil opakování celého koncertu v náhradním termínu. Nezapomeňte sledovat taky Signál Radio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Radio. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've

0: Předvíkendová jízda Joyride Roxette i přesně v 7:30 je s vámi Signál Rádio a pokud byste chtěli někomu udělat v našem vysílání radost jeho oblíbenou písní, pak máte jedinečnou možnost. Rubrika skrytá pod tímto názvem se objeví už za pár chvil. Než se tak stane, 80ková Madonna nebo Nick Kershaw. S přáním parádního pátečního podvečera.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Zavolili jsme si Madonu Cherish, no a z našeho éteru pojďme teď někoho potěšit.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Linka 910 260 910 je totiž obsazena a na druhé straně by měl být připraven Zbyněk, je to tak?
2: Ano, ahoj, zdravím.
0: Zbyňku, já tebe taky, odkud nám voláš, kde nás posloucháš?
2: Já teď jsem v Praze, takže se tady docela peču.
0: Věřím. A
2: velice rád bych chtěl zahrát něco od Eni, takže to je mé srdeční záležitost a hlavně osmdesátky, to je prostě moje krevní skupina, takže jestli je to možné, tak bych byl velice rád.
0: No, pochopitelně, zahrajeme. Můžeš to klidně někomu třeba ještě věnovat? Máš někoho?
2: No, všem takovým spřízněným duším, které mají rádi osmdesátky.
0: Dobře, tak jo, budeš poslouchat náš víkendový speciál?
2: Budu určitě.
0: Jo, MTV, to je velká vzpomínka. Vy.
2: Ano.
0: Eňa, ta tam taky hrála svoji roli, dokonce, jestli se nepletu, tak tenhle song hodně hrál svou úlohu, když spadly dvojčata. Only Time, tam byla tenkrát taková ta verze. No ale pojďme k něčemu veselějšímu. Zbyňku, přeju ti hlavně povedený víkend a hrajeme ti pro radost.
2: Děkuju,
0: měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Díky.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: 20 hodin, 1 minuta navrch. Už jsme tak postoupili do posledního červencového večera. Já jsem Lukáš Blaha a někdo jiný, Norman Cook, anglický DJ a producent, dnes svoukl 63 svíček z dortu. Je zapsán v Guinnessově knize rekordů pro největší počet hitů v top 40 pod různými jmény. Tím nejznámějším je určitě Fatboy Slim a já ho zmiňuji především proto, a to se málo ví, že on v našich oblíbených osmdesátkách působil v kapele House Martins. Jejich velký hit O karavaně lásky uslyšíte, když si nenecháte ujít dnešní vydání The Power of Love. A taky se určitě nenechte ochudit o signály hudební minulosti už za pár okamžiků. Dobrý páteční večer.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Pořád vybroušeně znící depešáci, máte ten správný večerní signál a já pro vás na oplátku slíbenou historii muziky v kostce pro dnešní datum.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Rozjíždíme je závěrečným dnem 7. měsíce letopočtu 1995. V něm Jamajka vydala sérii poštovních známek k poctění jednoho ze svých nejslavnějších rodáků, superstar reggae Boba Marleyho. Ten zemřel na rakovinu roku 1981 ve věku 36 let.

Proti proudu času plujeme do 31. července 1992. Michael Jackson se ten den neplánovaně objevil na balkóně svého hotelového pokoje v Londýně poté, co z činžovního domu naproti přes ulici vyhrožoval muž skokem. 28-letý Eric Hermini řekl policii, že by jistě skočil, kdyby neviděl krále popu, který byl v Británii na sérii koncertů. Jackson strávil několik minut máváním Herminimu, který pak vylezl zpět do bezpečí budovy.

Poslední dnešní a vlastně též červencová vzpomínka vede za rokem 2012. Bruce Springsteen a jeho kapela E Street Band předvádí svou a patrně jednu z nejdelších show vůbec na Olympia stadionu ve finských Helsinkách. Trvala vyčerpávající 4 hodiny a 6 minut. Smekáme klobouček.

0: Ať už budete dělat cokoliv, krásně prožitý víkend vám přeje Lukáš Bláha.
1: To byly dnešní signály hudební minulosti.

0: večer, jsme v pátečním večerním signálu sice chtěli vracet čas, ale pojďme do přítomnosti. 2 minuty před 8:30 je třeba poděkovat za vaše aktuální připomínky zaslané do mobilní aplikace. Co se týče počasí, v Pražských Dejvicích aktuálně prší, na severu Čech hřmí a právě výstraha před bouřkami platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Liberecký a Ústecký. Tak tam na sebe buďte prosím moc opatrní a jinak zítřejší den přinese vliv studené fronty, čili dobrá zpráva pro ty, kteří moc neholdují těmto vedrům. Jisté jsou nižší teploty a meteorologové očekávají i větší oblačnost. Užijte si víkend, jak to jenom jde.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Dávali jsme si Franz Gál, přesný čas 20.41 ze signálu, tak ode mě pro dnešek už jen pár důležitých informací. Slíbený aktuální stav předehrávky druhého kola naší fotbalové šance ligy. Sparta doma zhruba 10 minut před koncem přehrává Zlín 3-1. Když se poprvé trefila norská posila Jonathan Bruns, na Letné se tak veslovalo. A vyplujte po našich vlnách i během zítřka a neděle. Chystáme totiž velkou parádu, první víkendový speciál k výročí 45 let od vzniku televize MTV. Po oba dny se tak bude vzpomínat hity, které formovaly tuto hudební stanici. Nenechte si to ujít, moje jméno je Lukáš Bláha a těším se na vás zase v pondělí odpoledne. Parádní víkend!

Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. The Power of Love. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.